každý občas cíti sa stratený. Život je drina a nie až tak blažený. Je dôležité, či rád sa usmieš. Vykašli sa na to, čo do hrobu nevezmeš. Nepo-

Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov, bude bez vetrie, alebo zafúka len slabý vietor. Je 8 hodín 43,5 minúty.

łapem do tebe wzięła woda lałku. Lavočka toneňka, voda studeneňka a ja molodeňka. Hodná sa zlomiti,